0: commitment.
1: You.
0: You. Me. Us.

špatný, spadnout až na dno, i když pak vstanout nejde tak snadno. Není tak špatný, nabít si pusu, no a pak vstát jít od mínusu k plusu.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 29,90 Coca-Cola a Budvar výčepní půl litru jen za 10,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
12: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
17: Totál pořádá Maxi výprodej.
18: Tyjo, to je neskutečná šance.
19: Maxi výprodej.
20: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec Eta Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
22: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
21: křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
22: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
23: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
24: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

0: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
3: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
1: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
12: Tyjo, to je neskutečná šance.
13: Maxi Výprodej.
14: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
3: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
4: nejde elektřina.
3: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
5: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
6: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
7: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
8: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.

0: hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.

0: Vesmír volá. Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
3: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Intimní mici pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
12: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
11: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Total pořádá Maxi výprodej.
17: Tyjo, to je neskutečná šance.
18: Maxi výprodej.
19: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
10: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
1: místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
20: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
1: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

0: sí, bebé, sí, es perfecto.
1: No, chytat by ti šlo.
2: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
1: Žádnej!
3: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
1: Budu ti fandit.
2: Tam jsi nejlepší, děda.
3: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
5: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
6: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
7: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka. Organix postupně.

0: Tím uvolňováním.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
10: Birgo!
9: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
11: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
12: nejde elektřina,
11: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
13: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
14: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
13: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
15: Totál pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
20: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
22: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.

0: No, chytat by ti šlo.
1: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
0: Žádnej.
2: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
0: Budu ti fandit.
1: Tam se nejlepší děda.
2: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
6: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: Intimními cípěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
13: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
14: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
15: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
16: Beer Go!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
20: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
19: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
21: Totál pořádá Maxi Výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky...

0: bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: No, chytat by ti šlo.
1: Babička? A kolik se dal vlastně gólů?
0: Žádnej!
2: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
0: Budu ti fandit.
1: Tam se nejlepší děda.
2: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
6: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Essence s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
4: Datár pořádá Maxi výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi výprodej.
7: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datard, opravdový elektrospecialista.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
10: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
11: nejde elektřina,
10: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
12: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
15: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
14: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
16: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
17: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
16: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
18: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
19: Beer Go!
20: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
22: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
23: Telefon

za korunu. Ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
4: No, chytat by ti šlo.
5: Babička? Kolik se dal vlastně gólů?
4: Žádnej!
6: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
4: Budu ti fandit.
5: V tom jsi nejlepší, děda.
6: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
7: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
8: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
11: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Intimní mici pěna čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
13: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
15: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
6: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
19: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
15: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
10: Energy kryt díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
24: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
25: Birgo!
24: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
26: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
27: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
26: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
28: Come on, let's go. Real slow. Don't you see that? Yes, he is perfect.

0: jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
2: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun.
1: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový lak

0: Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
1: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
3: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem.
9: To je dopravát.
10: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
14: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
15: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
17: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
18: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
21: nejde elektřina,
20: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
22: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
23: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
24: Beer Go!
25: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

0: dříve, dnes jest perfektní.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Víš ten hozot, to hýrešek, čorno chábor.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Sestavte si fantazi k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
4: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je dopravář.
9: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
10: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: Telefon za korunu. Ale? Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
16: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
17: Jo, ale jak to vlastně začalo?
16: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
18: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
21: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
6: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
7: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
18: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
19: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
20: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Intimními cípy na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
9: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
10: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
13: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
14: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Femina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
9: Totál pořádá Maxi výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi výprodej.
12: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
14: Jo, ale jak to vlastně začalo?
13: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
15: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
16: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.

ve světě aut.

Prostě půjdeš na jinou školu, tahle je stejně k čemu. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? No, půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Krasové, terbež, zločinci.

0: baby, the seems perfect.
1: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
2: Kolik se dal vlastně kolů?
3: Žádnej.
1: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Intimními cípy na čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
7: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
8: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
11: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
12: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
13: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
16: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Datár pořádá Maxi výprodej.
19: Tyjo, to je neskutečná šance.
20: Maxi výprodej.
21: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem.

0: olejem.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
5: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD.

0: ID. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
3: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
4: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
10: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
13: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
15: Jo, ale jak to vlastně začalo?
14: Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
20: Co tady děláte?
18: Testujem.
19: To je dopravář.
21: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
22: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
23: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
25: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz.

0: Vodafone.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
0: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a Scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
1: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
10: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
3: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
0: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
4: Pojď, pojď, pojď!
5: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
6: Vždyť nemám.
7: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně gólů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Intimními cípy na čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
8: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
16: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
16: To je z filmu.
17: Já vím.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
19: Totál pořádá Maxi Výprodej.
20: Tyjo, to je neskutečná šance.
21: Maxi Výprodej.
22: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi

0: 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
3: Hrajte hokejovou typovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
7: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší show.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bakárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Vicky,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přilnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
19: Let's go.

0: Bulharská měna je levá.
1: Chlákům tím ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: prachy jsou levý. Přetřemí táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražár, nebo co? Dražba Luna Park.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
10: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
11: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
15: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
16: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
19: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
20: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: My máme vypráno.
1: Co tady děláte?
21: Testujem.
22: To je dopravář.
23: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
24: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
25: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
26: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
27: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
28: Vzpomínáte? To byla doba.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
3: Ale ne ta, ta druhá.
4: To je Polyrapid.
2: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
5: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
6: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
14: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
15: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
16: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
17: Tady mi přenka nepochvete.
16: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
18: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
19: Děti, jídlo!
20: To nemusíš.
21: A co si můžu dát já?
20: Všechno, kde je vlaječka.
22: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
23: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise s apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
24: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
25: Já taky.
26: My taky.
27: Já taky.
28: Úsměv.
29: iPhone.
30: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
31: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
32: Intimnímici
12: Typ je na Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
0: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
23: Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
12: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: nemusíš.
1: A co si můžu dát já?
0: Všechno, kde je vlaječka.
2: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír!

0: Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop! Kdo
1: generální neskáče, partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Intimní mici pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
9: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
10: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
11: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
12: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
13: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
16: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
17: nejde elektřina,
16: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
18: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
19: A můžete ji vyzkoušet.
20: Hele, my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
20: Testujem.
21: To je doprava.
22: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
23: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
24: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
26: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací do

0: Factor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prdě.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: wheels, Mother.
1: Oh, my God.

Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané práce.

0: jídlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
2: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
4: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
5: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
11: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas grilovat.
12: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není buř, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
13: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
14: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
16: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
17: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
21: Dohlipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
22: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
23: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
24: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
25: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
26: Já taky.
27: My taky.
28: Já taky.
29: Úsměv.
30: iPhone.
31: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
32: Čemku? Jenom jsem z okresu.
33: Z finančáku?
34: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
33: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
32: Jde jen. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
35: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
36: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
35: FIO.
37: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED EVO. Life's good. LG.
38: Intimní mi cípěna
0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Zmrzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
3: Maxi výprodej.
4: To je šance.
5: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
7: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
9: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: 80kové hity čekají na vaše hlasy.

Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

rednecks. Shocker. The rednecks.

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
6: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
5: Mela cože?
6: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
11: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
12: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pojď, pojď, pojď!
3: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
2: Vždyť nemám.
4: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
7: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte! Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
8: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
9: Maxi výprodej.
10: To je šance.
11: Za nákup na splátky bez navýšení. Nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
17: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
19: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden meloun kilogram za 29,90.

0: kuře chlazené za 49,90. Byla.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Kauflandu již od středy Superkauf. Meloun vodní kilo za 24,90. K-Jarmark český Ajdam 30% 100 gramů za 9,90. A Maschio Prosecco DOC 3/4 litru za 89,90. Kaufland.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
4: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku Madeta plnotučné jihočeské mléko litr za 13,90. Jakobs mletá káva 250 gramů za 84,90. A křupky arašídové nebo sírovo-paprikové za 9,90. Kaufland.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
9: Nejde elektřina.
8: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
11: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší show.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Filet z lososa s kůží u nás za 29,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a pečenka Eta s apkou za 14,99 korun. Albert.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například květák kus za 49,90. Penny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus. A Tarapaka přikoupí od 2 kusů za 99,90 za kus. Byla.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
0: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
4: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
5: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 99,90 jahody a Danone Fantasia jen za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
8: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
10: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Totár pořádá Maxi Výprodej.
12: Tyjo, to je neskutečná šance.
13: Maxi Výprodej.
14: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
16: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
17: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
18: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
19: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
20: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Lipánek u nás za 16,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a vodka Nikolaus jen za 109,90. Albert.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bakárovou,
4: Jakuba
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr
5: Švancara,
4: Martin
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Jestli chcete, pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
15: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
11: S novými kategoriemi na Vinted.

0: můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Meloun vodní kilo za 24,90. K-Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. A Maschio Prosecco DOC 3 čtvrtě litru za 89,90. Kaufland.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: Přemku? Jenom jsem z okresu.
10: Z Finančáku?
11: Tomu nekvůli ty faktuře zahnuj.
10: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
9: Týde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Fio.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Madeta plnotučné jihočeské mléko litr za 13,90. Jakobs mletá káva 250 gramů za 84,90. A křupky arašídové nebo sírovo-paprikové za 9,90. Kaufland.
14: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.

0: even it seems perfect.
1: Stavíme dřevo stavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pojď, pojď, pojď!
4: Jo, jo. Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
5: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
6: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.

Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.

Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 000.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
3: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie? Virtuální
10: baterie. Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
12: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
11: Mela cože?
12: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
15: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
16: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
17: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
18: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. Dnes na Očko Star.

telegram s adresou svět, píšu v něm pět líních vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Kolik se snažíte a výsledek nikde? Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
10: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
9: Mela cože?
10: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.

0: objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo?

0: nechávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Pojď, pojď, pojď!
3: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
4: Vždyť nemám.
5: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
6: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
5: Maxi výprodej.
6: To je šance.
7: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.

0: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
1: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
3: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
6: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
8: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: 15% na vše dolů. Ano, Ascot dny jsou opět tady. Opakujeme, sleva 15% na vše v prodejnách a na e-shopu.
10: Ascot nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tadá!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Maximální úspora v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
17: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
18: Tyjo, to je neskutečná šance.
19: Maxi Výprodej.
20: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec Eta Pečenka. Datart, opravdový

0: elektrospecialista.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
6: Jo,
5: ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
10: Vzpomínáte? To byla doba.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
1: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.
2: Come on, you don't want to hear all the horny details.
3: Are you kidding me?
2: I'm right out, tell you.

0: David así es perfecto.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
10: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
11: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
10: Mela cože?
11: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
12: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
13: Maxi výprodej.
14: To je šance.
15: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy.

0: A vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2+. Více na freestylelibre.cz.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo, jo?
1: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
2: Vždyť nemám.
3: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.

Don't make me feel this way.

don't

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, Bohemia chips s apkou za 29,90 a Gambrinus originál desítka za 12,90. Albert.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
8: Ochutnejte vláčný a poctivý mistrovský škvarkový bochánek s obsahem 22% českých škvarků. Pouze za 9,90. Albert.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu.
11: Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná pečeně Nature's Promise za 139,90. Albert.
14: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
2: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
3: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
2: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: Trénujeme na Mexiko.
5: Rozujem si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď, jezdí.
4: Generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
6: Totár pořádá Maxi Výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
8: Maxi Výprodej.
9: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
12: Birgo!
11: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
13: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Meruňky u nás s apkou za 44,90, zmrzlina Häagen-Dazs s apkou za 99,90 a kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 za 17,90. Albert.
16: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší show.
17: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

0: za 5499 korun. Nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
4: No, chytat by ti šlo.
5: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
4: Žádnej!
6: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
7: Budu ti fandit.
5: To je nejlepší věda.
6: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
8: Víš ten hozot, to hýrešek, čornokábor.
9: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
10: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
11: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
12: Totál pořádá Maxi výprodej.
13: Tyjo, to je neskutečná šance.
14: Maxi výprodej.
15: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
17: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
18: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
21: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
22: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
24: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
25: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
26: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
27: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu.

0: Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
3: Jo, ale jak to vlastně začalo?
2: Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Jestli chcete, pojďte se podívat.
12: Tak bych do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
14: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: A slechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow, don't you see, baby, I see it's perfect. Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
9: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
8: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
10: Kam ta tržba mizí?
11: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
10: A dost. Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
12: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
7: Naučte své děti lépe hospodařit.
13: Už to mě smějí.
7: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
14: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
15: OK, všichni jdeme na to.
16: Pojďme mluvit o vlasech.
17: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
16: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
17: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
18: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
19: Birgo!
20: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
8: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
21: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
22: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
23: Ano?
24: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
23: své peníze převést na bezpečný účet.
25: Kdo volá? Brankář?
24: Bankéř.
25: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření. Nemáte? Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
26: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Ten den změnil úplně všechno.
1: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
2: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
6: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
27: Tady se vám blíží splátečka.
28: Ale nestraš.
29: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
30: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro

0: Víc. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty brďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaný

0: bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
6: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
8: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
9: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na Res a vodní kámen.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to také ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Maxi výprodej.
16: Šance.
17: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
18: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
19: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
22: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
21: O tu sousedovou přece.
22: Proč?
21: Líbí se mi.
23: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
22: Mě už nemiluješ.
23: Ale miluju.
22: Ne.
23: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
24: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
25: FIO!
26: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
27: Vzpomínáte? To byla doba.

0: teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Za chvíli na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Timková,
1: Petr,
2: Švan.

0: Martin Hranov!
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykový látky, až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
5: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: perfect.
1: How do you do that? Pienso que un sueño para sido.

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Neil's mother.
1: Hmm?
2: Oh, you guys. Oh.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
7: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
11: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
12: Pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
13: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi Výprodej.
16: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Dotár, opravdový elektrospecialista.
17: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
20: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
21: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
22: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
24: Péče má mnoho podob.
25: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
26: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné.

0: Ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
5: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
6: Ty prďo.
7: Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
6: nejde elektřina,
5: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
7: Děti, jídlo!
8: To nemusíš.
9: A co si můžu dát já?
8: Všechno, kde je vlaječka.
10: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
11: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
12: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
13: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
14: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
15: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: Čemku? Jenom jsem z okresu.
19: Z finančáku?
20: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
19: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
18: Přijde, jenom jeden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
21: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
22: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
21: Fio.
23: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
25: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
26: Co to je za hvězdu?
27: To je Sirius.
26: Ale ne ta druhá.
27: To je Polyrapid.
0: Pull Rapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
1: Pull Rapid, nepřekonatelný lesk.
0: Objevte také řadu Pull Rapid na rez a vodní kámen.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
10: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
12: Pojď, pojď, pojď!
13: Jo, jo. Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
14: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává 2x více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
3: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
4: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8.

0: litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční Blade Battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To je dopravář.
16: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
17: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
22: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
23: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
24: Ty prďo.
25: Wow. Prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: baby, this seems perfect.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně gólů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Maximální úspora v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Intimními cípy na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít Ultra Slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%.

0: 60% Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen ožsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
11: Víš ten hozot, to hýrešek, čvárno chábor.
12: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
13: Sestavte si fantazi k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
14: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bakárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maško,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrana.
20: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
23: Návykový látky, až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji nabíječku.
28: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
29: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsem

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
7: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? Slevomat, to musíte zažít.
9: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
13: Dotár, opravdový elektrospecialista.
14: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
15: Péče má mnoho podob.
16: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
17: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
18: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
19: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
20: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Vikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrada.
21: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky, až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Nech do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Myslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
1: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
5: Hrajte hokejovou typovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
6: Maximální úspora v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%.
13: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
14: Testujem.
15: To je dopravát.
17: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
18: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
20: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
22: U nás byly rozhodně
0: nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
24: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body & Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy cítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy cítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy,

přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Liebe, der Sie ist perfekt.
1: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
2: Kolik se dal vlastně kolů?
3: Žádnej.
1: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
5: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
6: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například květák, kus za 49,90. Penny.
7: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
8: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
9: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 29,90 avokádo kus a Tesco rajčata za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun. Číslo 1 ve sluneční péči.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta

0: Obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
3: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
6: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Vikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dán,
11: Monika Tymkova,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Návykový látky až po samotným přilnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Jestli chcete, pojďte se podívat.
18: Abych do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
5: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
7: Wow. Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Čelinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Čili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Víš, ten hozot to hýrešek, čorno chábor.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Sestavte si fantazi k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
5: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
6: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
7: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
8: Tyjo, to je neskutečná šance.
9: Maxi Výprodej.
10: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
12: Má mnoho podob.
13: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus

0: 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
6: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
7: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
10: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít Ultra Slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
15: Jo, ale jak to vlastně začalo?
14: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci,

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
3: Tyjo, to je neskutečná šance.
4: Maxi Výprodej.
5: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bakárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hranu.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přilnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
21: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Víc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampovin krátce přijít mít dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Jo, tam jsme.
1: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz.
3: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: tebe sním zpětek.
1: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
2: Kolik se dal vlastně kolů?
3: Žádnej!
1: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Maximální úspora v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
10: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
15: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
18: Chlapi, do pátýho.
19: Počkám tam na vás.
18: To je doprava. Zat.
20: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno. Vedle, že by.

0: co tady děláte?
1: Testujem.
0: To mi tady budete schnout až do rána.
1: A sušičku.
2: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
5: Péče má mnoho podob.
6: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
9: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
11: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
1: Intimní mycí pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
11: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami z Jisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.

0: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
5: To nějak živej.
6: Tady je živej, že čumím jako puk.
7: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
14: Ty prdě.
15: Wow. Prosím.
13: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
16: Akorát ho chytit.
17: Zaujímavé.
13: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Ciao.

udělat máj. Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: OK, všichni jdeme na to.
11: Pojďme mluvit o vlasech.
12: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
11: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
12: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
16: My si půjčíme bezpečně.
15: Tady podpísek.
17: Ne, ne, tady podpísek.
18: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
19: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
20: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
21: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
22: Kam ta tržba mizí?
23: Mňau, mňau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
22: A dost.
23: Příchozí platby.
18: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
24: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají.
5: Zapřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
10: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
16: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
24: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
17: Tereza,
24: Maško,
17: René Dan,
24: Monika Timková,
17: Petr,
24: Švancara,
17: Martin,
24: Hrano.
17: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
33: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
34: Ty prď.
35: Wow. Prosím.
33: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
35: Akorát ho chytit.
36: Zaujímavé.
33: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
37: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.

0: even as he is perfect.
1: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
2: Kolik se dal vlastně kolů?
3: Žádnej.
1: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Intimními cípy na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
5: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
6: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
9: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem.
13: To je dopravát.
14: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
15: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
16: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
16: To je z filmu.
12: Já vím.
17: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
18: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
19: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
22: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově.

0: používáš to, tak to prodej.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
3: To je nějak živej.
4: Tady je živej, že čumím jako puk.
2: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bakárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Vikýř,
10: Tereza,
11: Maško,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Návykový látky, až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Nech do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen válit oči, jak se furt

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Jeans s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
11: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
12: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
13: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
15: Testujem.
17: To je dopravát.
18: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
19: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
1: Intimními cípy na čilinou Rinz s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
2: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních

0: Albert.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
9: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
9: To je z filmu.
10: Já vím.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Totál pořádá Maxi Výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi Výprodej.
16: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
18: nejde elektřina,
17: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
21: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
20: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
22: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
24: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
25: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy.